0: výchově přístupný, ale bude i veřejnosti. Americké zdravotní asociace bijí na poplach. Náklady na péči v USA dosahují astronomických částek, které drtí rozpočty běžných domácností. Lidé tak začínají odkládat životně důležitá vyšetření, což experti považují za kritický bod.
1: Američan ve středním věku tady v přepočtu zaplatí za měsíční pojištění asi 25 tisíc korun českých. Pojišťovny ale třeba nehradí speciální vyšetření nebo zubaře. Například zubní korunka se považuje za nadstandard a lidé si musí připravit další 10 tisíce. Americké zdravotní asociace vydaly varování, že je systém na hraně. Rodiny tady v USA potvrzují, že raději riskují zhoršení zdravotního stavu, než aby čelili finančnímu bankrotu. Pro miliony lidí se tak kompletní zdravotní péče stává nedostupným luxusem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté si na Slovensku zahrají o bronz. V Trenčíně nakonec prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení. Přestože naši junioři v utkání několikrát vedli. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. Osmi zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po sedmé. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou. Může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi, premiéra pod trenérem Dvorníkem. A počasí nakonec. V sobotu bude vymetené nebe většinou s teplotami kolem 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Já půjdu.

Rádio Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Yeah.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu. Štangli salámu. Půl tuctu kapesníků. Na bůh ví kolik dnů. Budeš feš. Uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším, jo, taky zpřines hřebík, a ten však pověsím raději.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie na Vysočině varuje před dalšími podvodnými SMS-kami. Tentokrát zprávy tvrdí, že došlo k dopravnímu přestupku a je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. V SMS-ce je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě. Podvodníkům se v tom případě otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Krajská policie ujišťuje, že nikdy neposílá řidičům textovky do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky. Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl zpravodajskému serveru iDnes.cz s tím, že je důležité, aby se setkali. Do Kyjeva na Ukrajinu se ale nechystá. Předseda vlády pro web také uvedl, že do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. A jak Babiš řekl, krátce se setká i s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Z Prahy se nově dostanete vlakem až do Dánska, konkrétně do hlavního města Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě v Německu, ale musí vlaky odklonem, což celkovou dobu cestování prodlouží. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrzuje, že spoje stále nejezdí mezi Berlínem a Hamburkem.
2: Tato trať je uzavřena. Běžný provoz z Prahy do Hamburku a Kodaně je plánovaný od 14. června, od kdy pojedou vlaky do Hamburku ve 2-hodinovém intervalu.
1: Aktuálně mezi pražským hlavním nádražím a Hamburkem jezdí 2 páry spojů denně. Jeden z nich následně pokračuje do Kodaně. Po ukončení výluk bude jízdní doba do dánské metropole necelých 12 hodin. Splavnost Baťova kanálu se prodloužila. Umožnilo to otevření nové plavební komory Rohatec Sudoměřice na Hodonínsku. Díky stavbě za necelých 400 milionů korun je splavná délka Baťova kanálu delší o 7 kilometrů. Lodě se tak dostanou až do Hodonína. Ředitel vodních cest Lubomír Fojtů očekává, že po rozšířené trase by mohlo letos proplout až 100 tisíc lidí.
3: Právě díky tomu, že vlastně máme delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 tisíc možná letos už by mohlo i být překonáno.
1: Baťův kanál je aktuálně splavný na 60 kilometrech. V budoucnu by se dostupnost trasy pro lodě mohla protáhnout až do Kroměříže. Naděje českých juniorů na světové zlato vyhasla. Hokejisté do 18 let na Slovensku prohráli se Švédy 3-4 gólem, který padl necelou minutu před koncem prodloužení. Čeští mladíci tak budou bojovat o bronz. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 22 až 26 stupni. Na severovýchodě bude kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přihlaste se k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, a jeden směr, a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Současné sucho v Česku je extrémní, projevuje se už v půdě i podzemních vodách. Podle meteorologů za březen a duben spadlo dohromady nejméně srážek od roku 1961. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelně málo, je na 60% našeho území. Kromě momentálního nedostatku deště a přeháněk je podle odborníků příčinou i málo sněhu v zimě, až o 3 týdny dřívější nástup jara a vegetace a současné vysoké teploty, které způsobují větší vypařování vláhy v krajině. Sucho komplikuje například i otevření víceúčelového hřiště v Kutné Hoře. Sportovní areál Průmyslovák na sídlišti Hlouška má začít fungovat od konce června. Problém je ale se zatravněním kvůli nedostatku vláhy. Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert potvrzuje, že situaci se zaléváním na hřišti řeší.
1: Ale bohužel to jaro je extrémně suché, takže je pro nás důležité, aby došlo k několika sečím, tak abychom tam nepustili veřejnost fakticky do hlíny.
0: Součástí víceúčelového sportoviště v Kutné Hoře je atletický ovál, dráha pro inline brusle nebo odpočinková zóna. Areál má sloužit hlavně školám k tělesné výchově, přístupný ale bude i veřejnosti. Americké zdravotní asociace bijí na poplach. Náklady na péči v USA dosahují astronomických částek, které drtí rozpočty běžných domácností. Lidé tak začínají odkládat životně důležitá vyšetření, což experti považují za kritický bod.
2: Američan ve středním věku tady v přepočtu zaplatí za měsíční pojištění asi 25 tisíc korun českých. Pojišťovny ale třeba nehradí speciální vyšetření nebo zubaře. Například zubní korunka se považuje za nadstandard a lidé si musí připravit další 10 tisíce. Americké zdravotní asociace vydaly varování, že je systém na hraně. Rodiny tady v USA potvrzují, že raději riskují zhoršení zdravotního stavu, než aby čelili finančnímu bankrotu. Pro miliony lidí se tak kompletní zdravotní péče stává nedostupným luxusem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté si na Slovensku zahrají o bronz. V Trenčíně nakonec prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení. Přestože naši junioři v utkání několikrát vedli. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu 5-kolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou. Může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Dvorníkem. A počasí nakonec. V sobotu bude vymetené nebe většinou s teplotami kolem 24 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

hledáme nové cesty k vám. Radio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVBT2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie na Vysočině varuje před dalšími podvodnými SMS-kami. Tentokrát zprávy tvrdí, že došlo k dopravnímu přestupku a je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. V SMS-ce je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě. Podvodníkům se v tom případě otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Krajská policie ujišťuje, že nikdy neposílá řidičům textovky do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky. Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl zpravodajskému serveru iDnes.cz s tím, že je důležité, aby se setkali. Do Kyjeva na Ukrajinu se ale nechystá. Předseda vlády pro web také uvedl, že do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. A jak Babiš řekl, krátce se setká i s britským premiérem Starmerem, s

půl dvanácté vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den.

Rádio Český impuls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Současné sucho v Česku je extrémní, projevuje se už v půdě i podzemních vodách. Podle meteorologů za březen a duben spadlo dohromady nejméně srážek od roku 1961. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelně málo, je na 60% našeho území. Kromě momentálního nedostatku deště a přeháněk je podle odborníků příčinou i málo sněhu v zimě, až o 3 týdny dřívější nástup jara a vegetace a současné vysoké teploty, které způsobují větší vypařování vláhy v krajině. Sucho komplikuje například i otevření víceúčelového hřiště v Kutné Hoře. Sportovní areál Průmyslovák na sídlišti Hlouška má začít fungovat od konce června. Problém je ale se zatravněním kvůli nedostatku vláhy. Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert potvrzuje, že situaci se zaléváním na hřišti řeší.
2: Ale bohužel to jaro je extrémně suché, takže je pro nás důležité, aby došlo k několika sečím, tak abychom tam nepustili veřejnost fakticky do hlíny.
1: Součástí víceúčelového sportoviště v Kutné Hoře je atletický ovál, dráha pro inline brusle nebo odpočinková zóna. Areál má sloužit hlavně školám k tělesné výchově, přístupný ale bude i veřejnosti. Americké zdravotní asociace bijí na poplach. Náklady na péči v USA dosahují astronomických částek, které drtí rozpočty běžných domácností. Lidé tak začínají odkládat životně důležitá vyšetření, což experti považují za kritický bod.
3: Američan ve středním věku tady při počtu zaplatí za měsíční pojištění asi 25 tisíc korun českých. Pojišťovny ale třeba nehradí speciální vyšetření nebo zubaře. Například zubní korunka se považuje za nadstandard a lidé si musí připravit další 10 tisíce. Americké zdravotní asociace vydali varování, že je systém na hraně. Rodiny tady v USA potvrzují, že raději riskují zhoršení zdravotního stavu, než aby čelili finančnímu bankrotu. Pro miliony lidí se tak kompletní zdravotní péče stává nedostupným luxusem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čeští hokejisté si na Slovensku zahrají o bronz. V Trenčíně nakonec prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení. Přestože naši junioři v utkání několikrát vedli. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu 5-kolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou. Může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi, premiéra pod trenérem Dvorníkem. A počasí nakonec. V sobotu bude vymetené nebe většinou s teplotami kolem 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, máme tady sobotní ráno s datem 2. května. Přeji pohodové a ničím nerušené vstávání. Jsem Adam Kuřica a opět nabídnu českou muziku let 60. až 80. Na řadě je teď Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

nežli zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál fér.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, před námi je první květnový víkend, zpestříme si ho českou muzikou let 60. až 80. Za malou chvíli Dalibor Janda a skladba Tisíckrát krásnější.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše první ranní sobotní hudební dvojce spojila Modrou zem Petra Reska s písní Rosa na kolejích v podání Vabyho Daňka. Co mají tyhle dvě nahrávky společného, prozradím po půl sedmé. Kde se dají, prosím vás, ochutnat kapradiny, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Halina Pavlovská nám poradí, jaký nejlepší lék je na nevěru. Více uslyšíme ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. Teď už si opět hrajeme. Dalibor Janda a píseň Tisíckrát krásnější.

Rádio Český Impuls, přeji dobré ráno, sobota, 2. květen, do 6:30, Petr Spálený a písnička To vadí. Mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou a teplotou. Textovky sbírám na WhatsAppu našeho rádia 734787981, to je číslo, případně mi můžete napsat na stejné číslo i klasickou SMSku. Pojďme si společně zavysílat, těším se na naši spolupráci a teď už posílám Petra Spáleného, dobré ráno.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 2. květen, po 6:30 určitě uslyšíme Heidi Janku. Zahraje nám i skupina Olympic písničku Želva. Ze všeho nejdříve nachystaný Michal David a skladba Každý mi tě lásko závidí. Ještě předtím ale rychlá předpověď počasí na dnešní den.
2: Sobota bude slunečná a čeká nás další oteplování. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, sobotní ráno, 2. květen, před námi je první květnový májový víkend. Chcete-li, já k poslechu teď nabídnu naši hudební dvojici. Máme v ní Petra Deska a jeho Modrou zem. A pak nás také nemine Rosa na kolejích Vabyho Daňka. A tyhle ty písničky spojuje to, že obě dvě vznikly roku 1975. Pojďme na ně.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. My si do zpráv celu ještě určitě zahrajeme Hanu Zagorovou a písničku Počítadlo lásky. Někdo jídlo v posteli miluje, někdo se bojí drobků. Jak to máte vy? Smí se u vás jíst v posteli? Hlasovat můžete na našem Facebooku v rámci víkendového hlasování Rádia Český impuls. Přichystali jsme se pro vás takovou menší anketku www.facebook.com/Český impuls nebo mi napište na náš WhatsApp, číslo je 734 787 981, případně klasickou SMS zprávu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Hrozba zabavení registračních značek padá na úrodnou půdu. Většina řidičů neplatičů, pokud svoje dluhy raději uhradí. Strážníci jim totiž v opačném případě můžou při silniční kontrole odebrat SPZky. Opatření podle našeho zjištění funguje. Mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota dodává, že tato praxe je zcela běžná v zemích na západ od nás.
2: Není to žádné české specifikum, není to nic neobvyklého a skutečně je to cesta, jak v některých případech velmi jednoduše a velmi rychle přinutit ty, kteří se dopustili v předchozí době nějakých přestupků, aby také za ně zaplatili.
1: Podle Siroty to zrychluje vymahatelnost. V případě vyšších dluhů vůči státu můžou celníci od loňska zabavit i celé auto a poslat ho do dražby. Donald Trump znovu sahá do celní politiky. Americký prezident hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti True Social. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15% stropu u cel na většinu dovozů ze 27 do Spojených států. Jak upozorňuje agentura DPA, tento strop by se měl vztahovat také právě na automobily a automobilové součástky. Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Slovensko žaluje Evropskou unii kvůli zákazu dovozu ruského plynu. Ten by měl začít platit na začátku příštího roku. Žalobu Slováci podávají proto, že zpochybňují právní základ.
3: Nariadení bylo schválené jako opatření obchodnej politiky kvalifikovanou většinou. Hoci podle jeho povahy jde o rozhodnutie so sankčnými prvkami v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A tu sa už vyžaduje jednomyselnosť všetkých členských štátov. Takto Slovensko obhajuje žalobu a nevnímajú ako konflikt s Európskou úniou, ale ako nevyhnutný nástroj obrany a ochrany základných princípov, na ktorých je Únia postavená.
1: Čeští hokejisté do 18 let si připisují porážku. V semifinále mistrovství světa v Trenčíně podlehli Švédsku 3-4 v prodloužení. Dnes tak budou hrát o bronz s Lotyšskem. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Švédsko čeká ve finále domácí Slovensko. Dnes čekáme slunečnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině, Leni, děkujeme za hodinu opět naslyšenou. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené sobotní ráno s datem 2. května. A teď už z české muziky let 60. až 80. Pavel Roth a písnička Krásnější než růže. Dobré ráno.

0: Za 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, sobotní ráno, 2. května. Já se musím něčemu přiznat, přišel jsem ráno na 6:00 do rádia a podařilo se mi, prosím vás, zablokovat počítač, takže se nemůžu dostat do svého profilu. Pro nás to nic neznamená, hrajeme dál, to je jasná věc, česká muzika let 60. až 80. ale menší problém je v tom, že nevidím úplně vaše textovky ohledně počasí, kromě ty na našem WhatsAppu, který je na stejném čísle jako SMS brána 734-787-981. Nebojte, já to řeším a trochu si tvrdit, že se do toho počítače tak nějak dostanu. Snad každopádně, já už teď koukám na náš WhatsApp a na vaše textovky. Krásný den, 5 stupňů, hlásí paní Stáňa z Plzně, která nám poslala i fotku. Nádherná obloha, nádherné svítání, paní Stáňo, děkuju. A na WhatsAppu se nám ozval také pan Jiří z Jičínska, který hlásí 7 stupňů, slunečno, jasnou oblohu a také nám vyfotil pan Jiří krásnou krajinu. Tak koukám, že pan Jirka už se takhle po ránu vydal někam na procházku. Moc děkuju za zprávy. Číslo k nám je 734-787-981. Za malou chvíli Lenka Filipová a píseň Za všechno může čas.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Sobotní ranní impulzovec Krabička nabídne písničku Karla Zicha. Měla na očích brýle. Více prozradí Dalibor Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy. Vysílat se budou o 12:30. Večerní program našeho rádia bude ve znamení country, folku a trampské muziky. Startujeme po 19. hodině. Máme za minutu 7:45 a teď už další česká muzika, let 60. až 80. Lenka Filipová, píseň Za všechno může čas. Dobré ráno.

8 minut, 7:30, Český Impuls, dobré ráno, sobota, 2. květen a pokud ještě vstáváte, mám pro vás ideální začátek víkendu, řekl bych. Za malou chvíli naše další česká muzika, ale 60. až 80. uslyšíme jednu slovenskou, zpívat bude Marika Gombitová. Venku to vypadá na příjemné jarní počasí, tak klidně si na dnešek naplánujte procházku, výlet do přírody nebo jen kávu na balkóně. Květen, měsíc lásky, takže nezapomeňte na hezké slovo pro někoho blízkého. Ať už máte před sebou aktivní den nebo odpočinek, případně jste v práci, jsme rádi, že ten dnešní den trávíte a startujete s námi a my si za malou chvíli hrajeme Valdemara Matušku a písničku Árie měsíce za 7 minut 7:30.

0: Minuta po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní ráno s datem 2. května. Za malou chvilku Jirka Korn a píseň Té, co snídá. Dnešní den opět nabídne jaro se vším všudy, čeká nás krásně prosluněná obloha, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17, k tomu bude jasno nebo skoro jasno. Máme minutu po půl osmé, teď už na rádiu Český impuls Jirka Korn a píseň Té, co snídá, přeji pohodové vstávání.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Zich, písnička Měla na očích brýle, jedná se o naši impulzovic krabičku. Dalibor Janda nám prozradí, zdali pak se Karel Zich dokázal tak nějak vymanit ze stínu Elvise Presleyho, protože není žádným tajemstvím, Karel Zich, jeho velkým vzorem byl právě Elvis Presley a říká se, že Karel Zich, český Elvis Presley, tak jak to nakonec bylo, Dalibor Janda řekne, a to za pár sekund, máme za 2:45.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Přichystal jsem si pro vás hit Karla Zicha Měla na očích brýle z roku 1978. Byla to jedna z jeho nejúspěšnějších písní a je na ní dobře znát, jak se liší od ostatních českých zpěváků té doby. Dlouho bylo znát, že jeho velkým vzorem byl Elvis Presley, ale časem se propracoval k vlastnímu osobitému projevu, ve kterém se opíral i o své zkušenosti s působení ve Spiritual Quintetu. Karla Zicha jsem počítal ke svým dobrým kamarádům a rád na něj vzpomínám. Kdykoliv slyším tuhle písničku, tak je mi tak trochu smutno.

0: Za 10 minut odbije 8. hodina Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 2. květen, na řadě je rekapitulace hudebního kalendáře. Na písničku Trouba se Lucie Bílé ptá hodně lidí. Lucie to vlastně překvapuje, prozradila to expertovi na českou muziku let 60. až 80. kolegovi Zdeňkovi Sekaninovi.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Já si, Lucko, pamatuju, že když jsem se o písničce Trouba bavil s vaší textařkou Gábinou Osvaldovou, takže o ní mluvila jako o jakési pomstě Ondřeji Soukupovi za pozdní příchod z restaurace. Jak to máte s touhle písničkou vy?
3: Trouba je písnička, která je zvláštní, že já jsem ji nikdy nehrál na svých koncertech, ale přitom je to hit, na který se mě spoustu lidí pořád ptá. Je to písnička, která je vtipná, která má velkou nadsázku a hlavně, jak se říká, že hit tvoří i videoklip, a ten se točil zrovna, když já jsem odlítala do Ameriky, a pamatuju si, že jsme točili do 6 do rána a letadlo mi letělo snad v 9 a málem jsem to nestihla, ale ten klip, který natočil Franta Brabec, je fantastický a je to pořád jeden ze nejmilejších a nejvtipnějších prostě záznamů písniček, co vůbec v repertoáru mám. Trouba je písnička, která je skvělá a mám z ní radost už třeba proto, protože mi připomíná muzikál Láska je láska, která ta písnička se tam vlastně jako objevuje v takové vtipní scénce.
2: Tak sice bez videoklipu, ale stále s tou správnou a veselou náladou si na rádiu Český impuls pustíme písničku Trouba s textem Gábiny Osvaldové a naspívanou Lucí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Začíná prosluněný a teplý víkend. Zítra mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů. Rozloučit už by se měly i ranní mrazy. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oteplení bude výrazné už dnes. Meteorologové čekají sluníčko a teploty kolem 26 stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den. K těm se zařadí takový den, kdy teplota přesáhne aspoň 25. Zítra večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká. Měly by se vyskytnout i přehánky a ojediněle také bouřky. Teploty ale z kraje týdne zůstanou i nadále vysoké. Hurvínek slaví 100 let. Legendární loutka se poprvé ukázala na scéně 2. května 1926 v plzeňském představení Počestný dům. K jubileu mu popřál jeho někdejší parťák a takzvaný interpret Martin Klásek.
2: Milý Hurvínku, já ti přeju, ať se do tebe nedá nikdy nic špatného, takový ty broučky, co žerou dříví, víš. No a abys měl kolem sebe lidi, které bude nesmírně těšit a tebe mluvit a tebe vodit, tak to ti určitě vydrží ještě dalších 100 let, tak všechno nejlepší, ty můj kluku jeden ušatej.
1: Martin Klásek vedl Hurvínka na divadelních prknech poprvé v roce 1974. Tehdy bylo Hurvínkovi 48 let, Klásek přitom nebyl ještě ani plnoletý. Americký federální odvolací soud zase víc zasahuje do potratů. Dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informují o tom agentury Reuters a AP. Takový krok by měl výrazné dopady. Zásadně by omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Českou hokejovou reprezentaci dnes prověří Švédové. Na českých hrách se tak v rámci Eurohockey Tour v Českých Budějovicích utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2 a Švédové deklasovali Švýcary 8-1. Švédský tým zatím v seriálu v této sezóně dominuje. Ze 7 duelů ztratil jediný bod. Češi v přípravě na světový šampionát sice všech 5 zápasů vyhráli, po čtvrtku ale mají na marotce 2 hráče. Utkání s Finy nedohráli bek Filip Hronek a útočník Michal Špaček, pro kterého skončil i boj o místo v nominaci pro světový šampionát. Duel Česko-Švédsko startuje ve 4 hodiny odpoledne. Sluníčko dnes přinese oteplení, teploměr může ukázat mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině hlásí se opět Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní ráno. S datem 2. května svátek slaví pánové se jménem Zikmund. Pozdravujeme a teď už Věra Špinarová a píseň Bílá java 250. Dobré ráno.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Richard Miller a píseň Štěstí je krásná věc. Přeji hezké ráno.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jídlo v posteli, ano nebo ne, zjišťujeme na Facebooku Rádia Český impuls. Můžete zahlasovat v naší víkendové anketě www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Třaskavé písničky, ty nabídnu v rámci naší další ranní hudební dvojce, a to po 8:30. No a také se pokusíme spojit s herečkou a daberkou Miriam Chytilovou. Zeptáme se jí, co jí dnes čeká, více zhruba za takových 8-7 minut jdu volat. Máme za 8:45, teď už Richard Miller a píseň Štěstí je krásná věc. Dobré ráno.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

ta krásná. Slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Za 8:30 Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 2. květen, za malou chvíli Milenci v Texaskách v podání Josefa Zímy a Karla Štědrého. Hostem na lince rádia Český Impuls je herečka a dabérka paní Miriam Chytilová. Paní Chytilová, dobré ráno je vám, děkuji, že jste si na nás udělala čas a mě by zajímalo, jaká bude sobota s datem 2. května u vás?
1: No tak včera byl ten nádherný svátek. A dneska se asi dám do zahradničení, protože mám nějaký resty na zahradě, protože jsem teď hodně pracovala, tak tam mám takový dluhy, takže určitě zahrada.
0: Chápu, když vás mám takhle na telefonu, paní Chytilová, tak vy máte ve svém hereckém rejstříku i roli v Amadeovi, v Oscarovém snímku od režiséra Miloše Formana. Tak jak na to vzpomínáte?
1: Ve filmu Amadeus jsem hrála sestru Mozartovy ženy, Sofii Webrovou, což byla samozřejmě taky malá role, jako tam měli všichni čeští herci, ale bylo to prostě naprosto jako nádherný, mimořádný setkání v té době, té absolutní totality s takovým profesionálním, dokonalým, úžasným štábem a hlavně s Milošem Formanem, takže toho si prostě moc cením a to byl pro mě fakt jako úžasný zážitek.
0: Chápu, děkuju za vaše milá slova, za to, že jste si na nás udělal čas. Přeji vám, ať vám to na zahradě utíká od ruky a pokud budete poslouchat Radio Český Impuls, tak budu hrát českou muziku let 60. až 80. a samozřejmě, aby vám to tak nějak všechno na té zahradě rychleji utíkalo. To byla herečka, dabérka a paní Miriam Chytilová. Máme za 8:30 a my pokračujeme v hudební krasojízdě našeho rádia Josef Zíma, Karel Štědrý a jejich milenci v Texaskách. Dobré ráno.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 2. květen, za malou chvíli duet Lítáme v tom, zpívat budou Petra Zámečníková a Jiří Strnad. Dnešní den nabídne opět sluneční paprsky, čeká nás jarní víkend se vším všudy, sobota za ten 2. května bude jasná nebo skoro jasná, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Je se opravdu na co těšit, co se počasí týče. No a my pokračujeme v české muzice let 60. až 80. Petra Zámečníková, Jiří Strnad, duet Lítáme v tom. Přeji hezké ráno.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já se usmívám, protože jsem se konečně teď před malou chvíli přihlásil do našeho počítače. Bylo to trochu stresující, jo, to dnešní ráno vysílat takhle bez počítače, ale snad jste nic nepoznali, já se rovnou sám napráším, ale já jsem rád, že jsem se dostal do toho počítače hlavně proto, protože vidím vaše textovky ohledně počasí a vážím se toho, že každé ráno se mnou vysíláte a nerad bych, aby ani jedna SMSka přišla na zmar, takže dobré ráno, Znímnice nám přál po šesté pan Zbyněk, který hlásil jasnou oblohu a plus jeden stupeň. Také koukám, že se ozvala od Řípu milá paní Dáša, která hlásí 5 stupňů a slunce. Paní Stáňa v Plzni psala i na WhatsApp, ale i textovku, modrá obloha, Plzeň 5 stupňů. A také nás někdo zdraví z Příbrami na Moravě, kde je krásně jasno 12 stupňů a vymetená obloha po čarotkách. Škoda, že se ten dotyčná nepodepsali, ale my zdravíme samozřejmě i do Příbrami na Moravě. Na řadě je teď naše další ranní hudební dvojice a já mám pro vás nachystané třaskavé písničky. Olympik, skupina Dynamit, Petrovi Jandovi z Olympiku je dnes 84 let, přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí a taky elánu, ať nás i nadále Petr Janda se skupinou Olympik baví svojí muzikou. A pak nás také nemine nahrávka Bum Bum Bum Karla Gotta, máme 9:15, dobré ráno.
1: Hudební dvojice
2: a Aneb. Dva jsou víc než jeden.

Za 9 minut odbije 9. hodina, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 2. květen, pojďme si říci, co se dnes bude dít, co je na programu, jaké akce. Začíná uzavírka Plzeňské ulice na Praze 5 v úseku mezi ulicemi na Čecheličce a Holečkova. Začíná celorepubliková benefiční akce Adraběh, která podpoří osamělé seniory, děti v dětských domovech, osoby se zdravotním postižením i dlouhodobě nemocné. Strahovský klášter v Praze hostí norbertinské slavnosti, nabídnou celodenní kulturní program připomínající zakladatele permonstrátského řádu svatého Norberta. Hraje se první kolo na stavby první fotbalové ligy. Ve skupině o titul se od 18 utkáli Berec se Sláví. Ve skupině o záchranu v 15 hodin Baník vyzve Mladou Boleslav a Zlín pražskou Duklu. Nadstavba první fotbalové ligy přinese semifinále playoff o umístění. V úvodním utkání se v 15 hodin střetne Karviná s Pardubicemi a Bohemka 1905 se Sigmou Olomouc. V Budvar aréně v Českých Budějovicích se v 16 hodin hraje zápas Česko-Švédsko v rámci turnaje Euro Hockey Tour. Ve 12 hodin se utkají Švýcaři a Finové. V Trenčíně pokračuje mistrovství světa hokejistů do 18 let. V 15 hodin se hraje o třetí místo. Čeští mladíci si o bronz zahrají proti Lotyšům. Na pláži Copacabana v Rio de Janeiro se v noci na zítřek koná koncert kolumbijské zpěvačky Shakiry. Očekávají se na něm neuvěřitelné asi 2 miliony lidí. Za 8 minut 9, teď už duet To je naše věc. Iveta Bartošová, Michal David, přeji ještě stále hezké sobotní ráno.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkný den. Hrozba zabavení registračních značek funguje. Neplatičům pokut za dopravní prohřešky je můžou zabavit strážníci. O rovnou celé auto pak můžete kvůli dluhům přijít s rukou celníků.
2: Městští policisté můžou dlužníkům sejmout SPZky od roku 2022. V Česku se k tomu ale podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty přistupuje velmi pomalu.
3: Což není zcela na místě. Ti, kdo dluží státu právě na pokutách, tak ti by měli za ty své přestupky platit.
2: Hrozba ztráty poznávací značky na autě přitom lidi k placení velmi motivuje a ukazuje se jako efektivní. Třeba v Bohumíně k této praxi přistoupili hned na začátku. Impulzu to řekl šéf tamních strážníků Roman Honiš.
4: Pokud strážník třeba v rámci řešení dopravního přestupku zjistí u řidiče nebo provozovatele vozidla nedoplatek za dopravní přestupek, tak zákona vyplývá, že je vinen vyzvat osobu k úhradě toho nedoplatku.
2: Když řidič poplatek nezaplatí, policajt mu může odebrat registrační značky do té doby, než poplatek uhradí, anebo se podle Honiše domluví na splátkách.
1: V Praze večer srazil rychlík člověka, ten na místě zraněním podlehl. Stalo se to v úseku mezi Libeňským nádražím a Běchovicemi. Nehoda zastavila provoz na koridoru, dotklo se to řady lokálních i dálkových spojů. Spojené státy zkrouhnou počet svých vojáků v Německu, a to o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Podle agentury Reuters to nařídil americký ministr obrany. Ve spojenecké zemi NATO teď slouží kolem 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Iránu kritizoval německého kancléře Friedricha Merce. Začíná nadstavba první fotbalové ligy. Ve skupině o titul si to dnes rozdá Liberec s pražskou Slavií. Pražané mohou pod Ještědem výrazně posílit naději na obhajobu titulu.
5: A nebo také v případě, že by vyhráli domácí, dát ještě zřejmě poslední šanci na prvenství Spartě. V Liberci se hraje na závěr dnešního programu od 18 hodin. Všechny další zápasy začínají v 15:00. Pořádný punc bitev o záchranu mají duely ostravského Baníku s Mladou Boleslaví a Zlína s Duklou Praha. Bohaté meníčko 1. májové soboty doplní zápasy středové skupiny, kde změří síly Karviná s Pardubicemi a Bohemians 1905 se Sigmou Olomouc.
1: Dnešek chystá prosluněnou oblohu a maximální teploty mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní dopoledne s datem 2. května a teď už Standa Procházka a písnička Celá škola už to ví. Pojďme na to.

Minuta po 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Máme víkendovou anketu, víkendové hlasování a zajímáme se o to, co vy a jídlo v posteli. Někdo jídlo v posteli miluje, někdo se bojí drobku, tak smí se u vás jíst v posteli. Já už teď koukám na průběžné výsledky, tak 72 striktně ne, jakože jídlo do postele nepatří. Naopak 35 z vás to nevadí, mrkneme i na komentáře. Paní Eva Tesarová píše, v posteli ne, ale na sedačce mockrát jsem sama, nikdo to nevidí a nenadává, píše paní Eva. Paní Marta Beran píše, ne, na to máme stůl a židle. Paní Marie Tribíková píše, ne, to samé i paní Jana Dudková. Dále koukám do komentářů, že paní Petra Bičková píše ne, tak v těch komentářích se většinou jako razantní ne objevuje, stejně jako tady v tom průběžném výsledku. Uvidíme nadále www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Těšíme se na vaše další reakce, máme 2:45. No a teď už si zase hrajeme La Bamba Josefa Laufra. Dobré dopoledne.

desáté Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 2. května. Na hradě Karlštejn se koná Poberounský folklorní festival staročeské máje. Hornický skanzen Majrau u Kladna zahajuje sezónu jízd úzko rozchodných vlaků a také startuje výstavu Příběh parních hraček s historickými železničními modely. Historický pochod připomene 160. výročí bitvy u Mnichova hradiště a prorusko-rakouské války z roku 1866. Program zahrnuje bojové ukázky, vojenské lezení, ležení na náměstí, hudební vystoupení polních myslivců a odborný výklad o dobové výzbroji i životě vojáků v druhé polovině 19. století. Nový turistický okruh u šumavského švartemberského plavebního kanálu pro česko-rakouském pomezí se otevře pro veřejnost. Máme 9:30 a další česká muzika let 60. až 80. je nachystaná. Jana Kratochvílová a skladba Publikum tvé jsem já. Přeji hezké dopoledne.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Za 2 minuty, 10:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Hana Zagorová a skladba Nešlap, nelámej. Druhým dnem pokračují 6denní slavnostní svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Slavnostní zahájení lázeňskou sezónou v Karlových Varech, součástí je průvod, svícení pramenů i kulturní a společenské akce. Trutnov je dějištěm originálních dračích slavností, letos se kromě připomínky místní dračí legendy organizátoři zaměřili na legendy Střední Ameriky spojené se symbolem opeřeného hada. V Litoměřicích se pokusí o rekord v nejvíce tanečních choreografiích v rámci jednoho dne taneční soutěže Czech Dance Tour. Tak držíme palce, máme za minutu 10:45 a my si do zpráv celou hrajeme. Hana Zagorová a píseň Nešlap, nelámej, přeji poklidné sobotní dopoledne s datem 2. května.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Pěkné ráno. Poslední dva měsíce byly mimořádně suché. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Průměrný objem srážek je za sledované období pro tyto měsíce podle ústavu 83 mm. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Český premiér Andrej Babiš bude zítra jednat s Volodymyrem Zelenským. S ukrajinským prezidentem se krátce setká osobně v Arménii. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé od nástupu do čela současné české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili také o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřele munice pro Ukrajinu bránící se ruské invazi. Plzeň mění vozový park. Město v příštích dvou letech koupí 34 bateriových trolejbusů. Nové vozy nahradí naftové autobusy na třech linkách. Plzeňská radnice si mimo jiné od bateriových trolejbusů slibuje snížení emisí a hluku v ulicích. Náměstek primátora Aleš Tolar říká, že polovinu nákladů pokryje dotace přes 300 milionů z modernizačního fondu.
3: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 baterií. Trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla.
2: Prvních 14 nových trolejbusů by po Plzni mělo začít jezdit koncem příštího roku. S dodáním zbývajících 20 kusů počítá město v létě 2028. Čeští hokejisté do 18 let se utkají o bronzové medaile. V semifinále mistrovství světa v Trenčíně podlehli Švédsku 3-4 v prodloužení. O třetí příčku budou hrát s Lotyšskem. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Švédsko pak čeká ve finále domácí Slovensko. Dnes čekáme slunečnou oblohu a maximální teploty mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10. Další novinky na Rádiu Český impuls uslyšíme opět za hodinu. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké sobotní dopoledne s datem 2. května. A teď už duet Láska prý zpívají Karel Černoch a Petr Dvorský.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní dopoledne s datem 2. května do 10:30. Lucka Bílá a písnička Neposlušné tenisky. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme nejmladší skanzen u nás. Který to je, dozvíme se společně o 10:30.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 2. květen, přeji hezké dopoledne, dobrý den, naše další hudební dvojce nabídne dívky v českých písničkách, zpívat bude Karel Gott společně s Karlem Hálou a taky nás nemine nahrávka Ivana Mládka, více prozradím po 10:30. Za Hanou Kracíkovou a Mirkem Tauzikem z klubu českých turistů jedeme do skanzenu v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirku, představte prosím nejprve samotný zubrnický skanzen. Není moc známý.
3: Jinu je to Benjamínek, tedy nejmladší skanzen u nás. Jeho základem se stala starobylá vesnice, ale spousta staveb je sem přenesených, jak už to u skanzenu bývá.
2: Tak prosím o nějaké příklady.
3: Původně je třeba roubená zemědělská usedlost z úplného počátku 19. století. Kromě hlavního obytného stavení je tu i výměnek pro rodiče hospodáře. A můžeme tu vidět některé, řekl bych, technické vymoženosti, které dokazují, jak byli naši předkové chytří.
2: A to by mě zajímalo, o co jde?
3: No tak zaprvé si s kachlovem sporáku v sednici topili pěkně zvenčí, schodby. Známe to na zámcích. A průběžně celý den si v jakýchsi kotlích ohřívali teplou vodu k mytí a tak podobně. A pak měli důmyslný systém na odvádění vody, která stékala z orocených okenních tabulek.
2: To by se hodilo i dnes, tam, kde jsou plastová okna.
3: No možná ano. Měli prostě v parapetu žlábky a ty vodu odváděli do šikovných nádobek, které se pak vylévaly.
2: Máte pravdu, naši pradědové byli chytří. A co je dál v zubrnickém skanzenu?
3: Toho je hodně. Špíchár, stodola, sušárna ovoce nebo přímo na návsi studna. Ta je už ze 17. století a pochází ze Střížovic u Ústí nad Labem. Ostatně další objekty skanzenu jsou také ze severních Čech. A ještě bych vyzdvihnul vodní mlýn, vesnickou školu a obchod.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 2. květen, doufám, že se máte fajn. Na řadě je teď naše hudební dvojce, ta dopolední sobotní do 11. hodiny. Pak nás čekají zprávy v celou a po nich už se těší kolega Ludvík Pospíšil na své vysílání. My si teď pustíme skladby, které byly zabalené do jednoho balíčku a ten balíček má název Dívky v českých písničkách. Nabídnu duet Dívka toulavá v podání Karla Gotta a Karla Hály. Tato skladba dnes slaví významné jubileum 60 let od svého vzniku a to my samozřejmě nemůžeme nechat bez povšimnutí, když jsme rádio, které hraje českou muziku let 60. až 80. A pak nás také nemine Dívka z Dulíčky od Ivana Mládka. Já jsem Adam Kuřica, loučím se s vámi, za sebe přeji poklidné a ničím nerušené sobotní dopoledne s datem 2. května. Užijte si první víkend tohoto měsíce i nadále s rádiem Český impuls a já si s vámi zavisílám zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.

0: bytových doplňků. XXX Lutz.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Soličelo Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: Hudební dvojice
4: Aneb 1+1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Velryba Timmy je na svobodě. Zvíře vyproštěné z mělčiny na severu Německa vypustil záchranný tým z nákladního člunu do Severního moře. Píše to agentura DPA. Další osud keporkaka Timmyho zůstává podle odborníků nejistý. V desítkách zemí se včera po celém světě demonstrovalo. Aktivisté a odboráři v prvomájových protestech a pochodech požadovali podle agentury AP mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a mír. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Svůj postoj dali najevo třeba lidé, kteří pochodovali ulicemi Paříže i dalších francouzských měst pod heslem chléb, mír a svoboda. Podle francouzské policie jich v celé zemi bylo kolem 158 tisíc. Svátek práce si připomněli také lidé v řadě afrických zemí. Například představitelé jihoafrických odborů na demonstraci kritizovali rostoucí ceny potravin, energie, dopravy a zdravotní péče. Hurvínek slaví 100 let. Legendární loutka se poprvé ukázala na scéně 2. května 1926 v plzeňském představení Počestný dům. K jubileu mu popřál jeho někdejší parťák a takzvaný interpret Martin Klásek.
2: Milý Hurvínku, já ti přeju, ať se do tebe nedá nikdy nic špatného, takový ty broučky, co žerou dříví, víš. No a abys měl kolem sebe lidi, které bude nesmírně těšit na tebe mluvit a tebe vodit, tak to ti určitě vydrží ještě dalších 100 let. Tak všechno nejlepší, ty můj kluku jeden ušatej.
1: Martin Klásek vedl Hurvínka na divadelních prknech poprvé v roce 1974. Tehdy bylo Hurvínkovi 48 let, Klásek přitom ještě nebyl ani plnoletý. Hokejoví junioři zabojují o bronzové medaile. Reprezentace do 18 let ve včerejším semifinále mistrovství světa padla se Švédskem 3-4 po prodloužení. Dnes národní tým v souboji o třetí místo v Trenčíně vyzve Lotyšsko. Brankář Martin Psohlavec říká, že se musí ze včerejší porážky co nejrychleji oklepat a tuší, co bude rozhodovat v dnešním zápase.
3: Nasazení, týmovost a využití gólovek a naopak si myslím, chycení těch gólovek. Bude to o jednom, dvou gólech, si myslím, bude to hodně vyrovnaný zápas.
1: Utkání našich hokejových juniorů o třetí místo proti Lotyšsku začíná v 15 hodin. Sluníčko dnes přinese oteplení, teploměr může ukázat mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Sobotní program Českého impulzu, 3 minuty po 11. hodině. Hezké dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a spolu se mnou taky Petr Novák.

Evě Olmerové, za chvíli bude zpívat Laďka Kozderková Pigale. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Někdo jídlo v posteli miluje, někdo se bojí drobku. No, to se odpíchneme. Smí se jíst u vás v posteli? Ano, ne. Hlasujete na Facebooku Českého Impulzu, anebo nám svůj hlas můžete poslat textovkou nebo WhatsAppkou na číslo 734 787 981. Jestli pak se smí u vás jíst v posteli?

0: Víkendový program Českého impulzu po půl dvanácté bude pokračovat písničkou Dalibora Jandy Stoletý stařec. A Helena Pavlovská nám poradí, jaký je nejlepší lék na nevěru. Ovšem, kdo potřebuje poslouchat, bude muset počkat až do odpoledne, protože paní Helenu uslyšíme přesně ve 16:45. Nabízíme vám výběr toho nejlepšího z programu Alexandra Hemaly.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik na českém impulzu Viktor Sodoma, za chvíli Václav Neckář, svatovícký chrám. Písnička z impulzovy z krabičky, kterou si vybral Petr Janda. No a za pár minut už 12. hodina na českém impulzu nabídneme polední zprávy.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Písnička Svatovícký chrám byla velkým hitem v Anglii v roce 1966. Hrála ji skupina New Vaudeville Band a v angličtině byla o úplně jiném kostele, o katedrále ve Winchesteru. Po letech jsem se dozvěděl, že tahle skupina nikdy neexistovala. Byli to jen studioví muzikanti, ale píseň měla takový úspěch, že skladatel Stephens ji musel nakonec sestavit a vyrazit s ní na turné. Václav Neckář ji natočil v roce 1967.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Policisté hledají potenciálně nebezpečného vězně. 21-letý Samuel Šťuk včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Odsouzený je za násilnou a drogovou trestnou činnost. Na webu o tom informuje policejní mluvčí. Hledaný je asi 170 cm vysoký, štíhlé postavy, má tmavě hnědé krátké vlasy. Na sobě měl v době útěku vězeňské oblečení, tedy černé kalhoty a šedé tričko s krátkým rukávem. Mohl se ale převléknout. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí má vytetovaný nápis Bianca. Včera popoledni se měl podhrabat pod oplocením věznice. Podle policie muž může být nebezpečný a neměli by se ho lidé proto snažit sami zadržet. Jakékoliv informace o pohybu hledaného vězně volejte na policejní linku 158. Přichází prosluněný a teplý víkend. Zítra mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů. Rozloučit už by se měly i ranní mrazy. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oteplení bude výrazné už dnes. Meteorologové čekají sluníčko a teploty kolem 26 stupňů. Česko by tak dnes mohlo zažít letošní první letní den. K těm se zařadí takový den, kdy teplota přesáhne aspoň 25. Zítra večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příští týdne už bude oblačnost velká, měly by se vyskytnout i přehánky a ojediněle také bouřky. Teploty ale z kraje týdne zůstanou i nadále vysoké. Hrozba zabavení registračních značek padá na úrodnou půdu. Většina řidičů neplatičů pokud svoje dluhy raději uhradí. Strážníci jim totiž v opačném případě můžou při silniční kontrole odebrat SPZky. Opatření podle našeho zjištění funguje. Mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota dodává, že tato praxe je zcela běžná v zemích na západ od nás.
2: Není to žádné české specifikum, není to nic neobvyklého a skutečně je to cesta, jak v některých případech velmi jednoduše a velmi rychle přinutit ty, kteří se dopustili v předchozí době nějakých přestupků, aby také za ně zaplatili.
1: Podle Siroty to zrychluje vymahatelnost. V případě vyšších dluhů vůči státu můžou celníci od loňska zabavit i celé auto a poslat ho do dražby. Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku odstartovala sezóna. Návštěvníci kempu Keramika se mohou těšit na novinky. Tou hlavní je pojízdný bar.
3: Elektrický golfový vozík přeměnili studentky Plzeňské akademie hotelnictví a cestovního ruchu na pojízdný bar, který rozváží nápoje a občerstvení po celém kempu, tedy k chatkám i rybářům u vody, a má úspěch. Ubytování v kempu nezdraží. Připraven je i tradiční hudební program. Sezóna o prvním květnovém prodlouženém víkendu začíná také v šumavském areálu na Špičáku. Zatím na víkendy se rozjela lanovka. Upravené jsou všechny tratě bike parku.
1: Dnešek chystá prosluněnou oblohu a maximální teploty mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Polední zprávy jsou úspěšně za námi, teď už bude zpívat Iveta Bartošová. A já jsem Pospíšil, přeju vám krásnou sobotu.

a z pohádky zpátky do reality. Za chvíli Michal Prokop a Framus 5 Kolej Yesterday. Hrajeme české písničky 60. až 80. let tady na Českém Impulzu. No a taky nabídneme televizní tipy na dnešní večer. Právě pro nás vybírá Saša Hemala. No a co Saša vybere, to uslyšíte půl jedné na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls z české písničky 60. až 80. let hned po půl jedné Hana Zagorová a Benjamín. No a právě teď rozsvítíme televizní obrazovku.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Je to, přátelé, smutné, ale je to tak. Tou největší romantikou na filmovém plátně posledních let je dozajista snímek Titanic, ve kterém našim dvěma hrdinům na lásku zůstává zoufale málo času. Všechno začíná téměř nadpozemsky. Na obrovský a luxusní parník se nalodí stovky pasažérů a mezi nimi i krásná a bohatá Rose a chudý Jack, který lístek na tuto krásu vyhrál v pokru. Že se tato chvíle pro něho stala osudným, to se má dozvědět za několik málo dnů, kdy v Severním moři v noci narazí parník na ledovec, který ho poslal nemilosrdně ke dnu. Titanic, romantické drama ve 20 hodin na Prima Max. Po zázracích přírody, které začínají ve 20.05, vám na ČT1 nabídnou možnost zúčastnit se alespoň takto na dálku oslav neuvěřitelných 95 let ikony našeho herectví Jiřiny Bohdalové. V předvečer jejího výročí je tu výběr toho nejlepšího, co tato umělkyně za dlouhou řadu let vytvořila. Jiřina Bohdalová 95 od 21.20 též na ČT1. Vy, co sledujete primátský seriál o lidech a koních, si zřejmě nenecháte ujít již 8. epizodu nazvanou Pouto a nepůjde to o nic menšího než o zodpovědnou přípravu na blížící se dostih. O lidech a koních 20.15 televize Prima. Přeji Prima sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Poledne z Českého impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy, potom Lenka Haluzová, já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek soboty a ještě malá hudební hádanka. Co spojuje tyhle dvě písničky? Petra Reska Modrou zem a Babiho Deňka Rosu na kolejích. Je to rok vydání 1975. Obě písničky si zahrajeme v naší hudební dvojici.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Sucho zvedlo riziko požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit. Vyplývá to z dnešních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Jeho upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí ode dneška do pondělí, kdy čekají meteorologové první přehánky v Čechách. V úterý a středu se má pak déšť vyskytnout na většině území. Při zásahu v Osoblaze na Bruntálsku se zranil jeden hasič. Požár rodinného domu večer způsobil škodu kolem 3 milionů korun. Plameny zasáhly hlavně střechu budovy. Oheň se podle hasičů šířil skrytými cestami, zejména v podlahách a stropních dutinách. Proto bylo nutné důkladné odkrytí konstrukcí a následné dohašování skrytých ohnisek. Zasahujícím jednotkám se oheň podařilo uhasit po 4 hodinách. Hurvínek slaví sté narozeniny. Ikona mezi českými loutkami baví celé generace po boku svého o 6 let staršího taťuldy Josefa Spejbla. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926. Ke gratulantům se přidala jeho kamarádka Mánička v podání herečky Jany Mudrákové.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Impuls. Dneska je velice důležitý den. Náš Hurvínek slaví sté narozeniny. Takže Hurvajs, já ti přeju všechno nejlepší, plný sál diváků a hlavně, ať pořád děláš všechny tady ty rošťárny.
1: Mánička se vedle Hurvínka objevila ve 30. letech, když mu byly 4 roky. Společně s ní se představil i Hurvínkův pes Žerik. Začíná nadstavba první fotbalové ligy. Ve skupině o titul se to dnes rozdá Liberec s pražskou Slávií. Pražané mohou pod Ještědem výrazně posílit naději na obhajobu titulu.
3: A nebo také v případě, že by vyhráli domácí, dát ještě zřejmě poslední šanci na prvenství Spartě. V Liberci se hraje na závěr dnešního programu od 18 hodin. Všechny další zápasy začínají v 15:00. Pořádný punc bitev o záchranu mají duely ostravského Baníku s Mladou Boleslaví a Zlína s Duklou Praha. Bohaté meníčko první májové soboty doplní zápasy středové skupiny, kde změří síly Karviná s Pardubicemi a Bohemians 1905 se Sigmou Olomouc.
1: Dnes čekáme slunečnou oblohu a maximální teploty mezi 22 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěknou sobotu vám přeju. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi, s vámi je pro celé odpoledne Lenka Haluzová a tuhle hodinu nám otevírá písnička Kdo nespívá, nemá hit. Ať se vám

0: Channel na Českém impulzu. Já vám přeju krásnou sobotu. Za chvíli je cestovatel Jirka Kolbaba, ten nám poví, kde se dají ochutnat kapradiny. Tak to jsem sama naprutá. Za pár minut už se to dozvíme. A ještě předtím třeba Tři oříšky z pohádky Tři oříšky pro Popelku zpívá Iveta Bartošová.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Přeju vám všem krásnou sobotu. Máme 2. května, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme pro vás ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Hanu Hegerovou a její písničku Podměšilý host. A teď vyrážíme do světa s cestovatelem Jirkou Kolbabou. Budeme ochutnávat novozélandské speciality, třeba ježka. Tak nevím.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: My jsme prohlásili Nový Zéland za gurmánský ráj s kopovým a čerstvým mlékem oplývající. Čeho ještě si tady mohou labužníci užívat?
3: Kromě toho skopového masa se tady také jí hodně čerstvá zvěřina. Ta se prodává ve speciálních obchodech, speciálních řeznictvích, která jsou na to uspůsobena. A já bych rád něco řekl o zajímavých, pozoruhodných a u nás třeba neznámých ingrediencích, které se dávají do jídla. Tak si představ, a to jsou ty původní názvy, jsou maorské, piko piko, to jsou jedlé výhonky kapradin, nebo horopito je pepř z buše, takový u nás určitě nepoužíváme. Kava kava je bazalka z buše, anebo sůl kelp, to je taková ochucená sůl citronem, čili papričkami nebo limetkou. Hodně se pracuje s místními mořskými řasami, kterým se říká karengo. A ještě řeknu jednu zajímavost, a sice možná mnozí, kdo byli v Austrálii, znají jídlo, které se jmenuje Vegemite. Tady se Vegemite jmenuje Marmite a je to taková, jak říkají kiwiové, protože Austrálie se říkají kiwiové, lepkavá, hnědá hmota, která je z kvasnic a s vysokým obsahem železa. Já jsem jí stále ještě nepřišel na chuť, ale místní lidé v Austrálii a na Novém Zélandu si na ní velice rádi pochutnávají. A představ si, oni jí také kina, což je druh mořského ježka, který se jí přímo z vody. Ten se rozřízne a jeho obsah se vytáhne anebo vysaje a prý chutná velmi výborně, ale zní to naprosto odpudivě.
2: Ty jsi ježka chutnal, nebo jak je to s ježkem a tebou?
3: Nechutnal, takže až příště budu, tak nejenom, že skočím do kina, ale také pozřu kina, což je místní mořský ježek.
2: Tak dej potom vidět, jak ji chutnal. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Do 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host, je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

ještě slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám z hůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písmu poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme ve víkendovém hlašování. Někdo jídlo v posteli miluje a někdo se bojí drobků. Smí se jíst u vás v posteli? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo textovkou na čísle 734 787 981. Tak třeba u nás doma se smí jíst v posteli, ale samozřejmě jenom to, co nedrobí. Klasicky, logicky. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou zahrajeme, ale ještě určitě hudební dvojici. Budou to takové třaskavé písničky, jako první Dynamit od kapely Olympic a potom Bum Bum Bum od Karla Gotta. Petr Janda z Olympiku dneska slaví 84. narozeniny.

0: doplňků. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Hudební dvojice
5: Aneb Vrána k Vráně sedá.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. Policie vypátrala 2 ze 4 hledaných dětí. Skupinka utekla ve čtvrtek z dětského diagnostického ústavu v Praze 4. Nalezená 14-letá dívka a 13-letý chlapec jsou v pořádku. Po zbývající dívce a chlapci policisté pátrají dál. S největší pravděpodobností se už každý z nich pohybuje samostatně. Policisté stále hledají 14-letou Miroslavu Magdalénu Čányovou, která je přibližně 164 cm vysoká, štíhlé postavy a má hnědé dlouhé vlasy. Na sobě by měla mít bílý svetřík s krátkým rukávem, strečové kraťasy šedé barvy a bílé tenisky. Druhým hledaným je podle policejní mluvčí 13-letý Kevin Dunka. Je střední postavy, vysoký až 160 cm a má krátké černé vlasy. Oblečenou by měl mít černou teplákovou soupravu Nike se zlatými proužky. Jakékoliv informace o těchto dětech dejte vědět na policejní linku 158. Hackři práhnou po přihlašovacích údajích. V prvním čtvrtletí letošního roku v Česku mezi počítačovými hrozbami jednoznačně převládaly právě takové kybernetické podvody, které se je snažili získat. Aby útočníci tohoto cíle dosáhli, zneužívali nadále celou řadu známých služeb a společností, například DPD, Facebook nebo O2. Vyplývá to z analýzy od společnosti ESET. Podvodná komunikace zacílená na krádež přihlašovacích údajů se objevovala ve 2/3 všech phishingových útoků v Česku. Stejně jako v předchozím období, i tentokrát byl jejím hlavním zdrojem e-mail. Obec Konec Chlumí na Jičínsku se nemohla dočkat stavby dálnice. V týdnu začalo ředitelství silnic a dálnic s budováním dalšího úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi. Konec Chlumí bude mít staveniště doslova za humny. Místo starosta Tomáš Zachoval nám ale řekl, že budoucí dálnice bude pro malou obec přínosem.
2: Obecně určitě ano. Pro Konec Chlumí to bude znamenat velkou úlevu, protože ta doprava po současné silnici 35 je opravdu neúnosná. Vozidla jezdí rychle přes obec, je tam spousta kamionů, takže je to nebezpečný.
1: Českou hokejovou reprezentaci dnes prověří Švédové. Na českých hrách se tak v rámci Eurohockey Tour v Českých Budějovicích utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2 a Švédové deklasovali Švýcary 8-1. Švédský tým zatím seriálu v této sezóně dominuje. Ze 7 duelů ztratil jediný bod. Češi v přípravě na světový šampionát sice všech 5 zápasů vyhráli, po čtvrtku ale mají na marotce 2 hráče. Česko-Švédsko startuje už za 2 hodiny. Zítřejší obloha bude slunečná, večer se v Čechách od západu přidají mraky. Naměříme 23 až 27 stupňů, v Polabí bude až 29. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Teď vám bude hrát kapela Brutus písničku První polibek. Příjemný poslech.

Bezinky právě dospívali na Českém impulzu písničku Trojský kůň. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chvíli nás čeká pořad Máme Česko rádi. Navštívíme nejmladší skanzen u nás. Který to je? Tak to se dozvíme spolu s našimi turisty z povolání. No ale ještě předtím třeba Klíč pro štěstí od Marie Rotrové a Jiřího Bartošky.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Pěkné sobotní květnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Sny o Tygří Lady od Arnošta Pátka, ale teď už pořád máme Česko rádi. S Hanou Kracíkovou a Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů jdeme do skanzenu v Zubrnicích, nedaleko Ústí nad Labem.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirku, představte prosím nejprve samotný zubrnický skanzen. Není moc známý.
3: Jenom je to Benjamínek, tedy nejmladší skanzen u nás. Jeho základem se stala starobylá vesnice, ale spousta staveb je sem přenesených, jak už to u skanzenu bývá.
2: Tak prosím o nějaké příklady.
3: Původně je třeba roubená zemědělská usedlost z úplného počátku 19. století. Kromě hlavního obytného stavení je tu i výměnek pro rodiče hospodáře. A můžeme tu vidět některé, řekl bych, technické vymoženosti, které dokazují, jak byli naši předkové chytří.
2: A to by mě zajímalo, o co jde?
3: No tak zaprvé si s kachlovem z poráku v sednici topili pěkně zvenčí, z chodby. Známe to na zámcích. A průběžně celý den si v jakýchsi kotlích ohřívali teplou vodu k mytí a tak podobně. A pak měli důmyslný systém na odvádění vody, která stékala z orocených okenních tabulek.
2: To by se hodilo i dnes, tam, kde jsou plastová okna.
3: No možná ano. Měli prostě v parapetu žlábky a ty vodu odváděli do šikovných nádobek, které se pak vylévaly.
2: Máte pravdu, naši pradědové byli chytří. A co je dál v zubrnickém skanzenu?
3: Toho je hodně. Špíchár, stodola, sušárna ovoce nebo přímo na návsi studna. Ta je už ze 17. století a pochází ze Střížovic u Ústí nad Labem. Ostatně další objekty skanzenu jsou také ze severních Čech. A ještě bych vyzdvihnul vodní mlýn, vesnickou školu a obchod.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, vesny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český Impuls. Právě Hana Hegerová dospívala písničku Buď to ty, anebo já. Za pár chvil už budou tři odpoledne, před zprávami v celou si, ale určitě zahrajeme Impulzovic krabičku, postará se o ní Petra Janů a vybrala si Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jednoho dne se mi vrátí, že ústřední milostné téma z italské kovbojky Tenkrát na západě. A je to možná jedna z nejslavnějších písní Věry Špinarové. Dokonce tak slavná, že ji Věra odmítala nějakou dobu zpívat na koncertech, protože měla pocit, že na její vystoupení chodí publikum jen kvůli téhle písničce. A jednou mě dokonce někdo vyprávěl, že koncert začala touhle písní a pak řekla, tak ti, co přišli jen kvůli téhle té skladbě, už můžou jít domů a pro zbytek tu mám ještě další písničky. Já nevím, jestli je to legenda nebo opravdová událost, ale i když bych to asi takhle řízně nedokázala říct, docela ji chápu.

Radka tu má prázdnej dům. Kurku.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Česko sužuje sucho. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav na síti X. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemní vody. Sucho navíc zvedá riziko požárů, hrozí hlavně v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Upozornění meteorologů na zvýšené riziko požáru zatím platí ode dneška do pondělí, kdy čekají meteorologové první přehánky v Čechách. V úterý a ve středu se pak má déšť vyskytnout na většině území a riziko požáru se sníží. Hasiči z Jihomoravského kraje zasahují u požáru skládky. Ta hoří u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlášený je první stupeň požárního poplachu. Mluvčí krajských hasičů to řekl ČTK. Na místě je 5 hasičských jednotek, z toho 3 jednotky dobrovolné a 2 profesionální. Podle fotoreportéra ČTK byl stoupající černý dým vidět až z Břeclavy, která je asi 20 kilometrů daleko. V zahrádkářské kolonii na Strakonicku dnes nouzově přistál kluzák. Letoun je poškozený a tak místo na letišti skončil v křoví. Dvoučlenná posádka vyvázla s lehčím poraněním. Okolnosti pádu prověřují kriminalisté. Hokejoví junioři zabojují o bronzové medaile. Reprezentace do 18 let ve včerejším semifinále mistrovství světa padla se Švédskem 3-4 po prodloužení. Dnes národní tým v souboji o třetí místo v Trenčíně vyzývá Lotyšsko. Duel začal teď v 15 hodin. Budeme sledovat výsledek. A dodám i počasí. Zítra očekáváme teploty 23 až 27 stupňů v Polabí, dokonce 29 a bude slunečno. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina naplněná písničkami z 60. až 80. let. Jako první zazní V pohodě od Petra Kotvalda.

tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Přestáváš snít právě dohrála kapela Turbo. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls rádio pro radost života. Za chvíli už je náš hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Trouba od Lucie Bílé. Ještě předtím ale holky z Gimplu a

0: Sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na náš hudební kalendář. Na písničku Trouba se Lucie Bílé ptá hodně lidí. Lucie to vlastně překvapuje, prozradila to expertovi na české písničky, Zdeňkovi Sekaninovi.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Já si, Lucko, pamatuju, že když jsem se o písničce Trouba bavil s vaší textařkou Gábinou Osvaldovou, takže o ní mluvila jako o jakési pomstě Ondřeji Soukupovi za pozdní příchod z restaurace. Jak to máte s touhle písničkou vy?
3: Trouba je písnička, která je zvláštní, že já jsem ji nikdy nehrál na svých koncertech, ale přitom je to hit, na který se mě spoustu lidí pořád ptá. Je to písnička, která je vtipná, která má velkou nadsázku a hlavně, jak se říká, že hit tvoří i videoklip a ten se točil zrovna, když já jsem odlítala do Ameriky a pamatuju si, že jsme točili do 6 do rána, ale letadlo mi letělo snad v 9 a málem jsem to nestihla, ale ten klip, který natočil Franta Brabec, je fantastický a je to pořád jeden ze nejmilejších a nejvtipnějších prostě záznamů písniček, co vůbec v repertoáru mám. Trouba je písnička, která je skvělá a mám z ní radost už třeba proto, protože mi připomíná muzika Láska je láska, která ta písnička se tam vlastně jako objevuje v takové vtipné scénce.
2: Tak sice bez videoklipu, ale stále s tou správnou a veselou náladou si na rádiu Český impuls pustíme písničku Trouba s textem Gábiny Osvaldové a naspívanou Lucie.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.

0: V českém impulzu právě dozněla písnička Perníková chaloupka od Františka Ringo Čecha. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to dívky v českých písničkách. Zazní Dívka z Ďoličky od Ivana Mládka a jako první Dívka toulavá od Karla Gotta a Karla Hály. Právě této nahrávce je právě dnes 60 let.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

check. Český impuls. Víkend pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. V Národním parku České Švýcarsko právě hoří les. Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce je Třichovice. Dým z lesa je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku. Hašení v navigaci pomáhá dron. Hoří taky na Jižní Moravě, tady je v plamenech skládka u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Požár už je lokalizovaný, dým ale bylo vidět i z 20 kilometrů vzdálené Břeclavy. Dodám, že kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu platí výstraha před požáry. Ty hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Výstraha platí do půlnoci z neděle na pondělí. Česko našlo vládního zmocněnce pro plnění závazku vůči NATO. Stane se jim bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílu vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Na spolupráci s bývalým velvyslancem se předseda vlády domluvil v pátek. Na velkou opravu mostu narazí řidiči na cestě z Krnova přes Třemešnou ke státní hranici s Polskem. Aktuálně tady vyfrézovali polovinu silnice, takže obousměrná doprava vede k Ivadlově a je řízená semafory. Jak zjistila reportérka Eva Panašová, práce potrvají do srpna.
2: Plný provoz na mostě by se měl obnovit ve druhé polovině srpna. Jeho oprava zahrnuje nejen obnovu vrchní části, ale i spodní stavby. Náročnou rekonstrukci proto rozdělili stavbaři do několika fází. Musí odkopat staré vrstvy vozovky. Nosnou konstrukci mostu zaměří geodet, aby spolu s projektantem do detailu upřesnili další postup. Součástí rekonstrukce mostu je také zhotovení gabionových zdí, pokládka hydroizolace a doplnění svodidel a značení.
1: Robert Fico je najednou ochotný jet do Kyjeva. Slovenského premiéra tam zve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fico ho na oplátku pozval do Bratislavy. Oba o tom píšou na sociálních sítích s tím, že si dneska dopoledne telefonovali. Fico uvedl, že se domluvili na tom, že se v hlavních městech oba státníci navštíví. Telefonát mezi Ficem a Zelenským se uskutečnil jen pár dní předtím, než Fico odcestuje do Moskvy. Tam se bude účastnit oslav Dne vítězství ve velké vlastenecké válce. A zprávy vrcholí počasím. Zítra bude skutečně slunečno s letními teplotami. Čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 27 stupňů. V Polabí dokonce 29. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3:04 odpolední, s vámi zůstává Lenka Halozová, budeme si hrát pro radost ze života, ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod Dalibor Janda a jeho Kde jsi? Příjemný poslech. Kde jsi?

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě dospíval Jarek Nohavec a písničku Hlídač krav. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Queen Elizabeth od Zlaty Adamovské, ale teď mám pro vás scénku. Halina Pavlovská radí, že nejlepším lékem na nevěru je srdeční arytmie.
1: Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném splanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální, zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny. Vaše narozeniny. A pak Viagru dáte svému muži a řeknete mu, že je to vitamín na posílení imunity, a pak si možná užijete.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, čeká nás scénka, ve které si připomeneme oblíbenou televizní soutěž. Předtím ale ještě několik písniček, zazní třeba Nápad od Hany Zagorové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět.

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let, bylo nám do smutku pro těch pár kři.

0: Motýlek právě dospíval Václav Neckář. Do zpráv v celou vám pustím třeba ještě Hej pane disjockey od skupiny Balet. Na českém Impulzu teď Jiřina Bohdalová. Ta zítra oslaví 95. narozeniny. Zítřejší pořad proto věnujeme scénkám s paní Jiřinkou v hlavní roli. No ale teď malá příprava na ten zítřek. Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiřina Bohdalová nám připomenou televizní soutěž Nejslabší máte padáka, ve které excelovala Zuzana Slavíková.
1: Banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
2: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
1: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník je lovecký pes nebo norský horník?
3: Bank.
1: To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
2: 498 miliard 396 milionů 118 541.
1: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, šemík je kůň nebo pes?
3: Bank.
1: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
2: Sám dirigent Salvatore Giannini.
1: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
3: Bank.
1: Čas vypršel.
3: Bank.
1: Do banku jste moc neuložili, ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
4: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
1: Jiřino, proč právě Jiří?
3: On jaksi...
1: No co jaksi?
3: On totiž...
1: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co?
3: No! On hrozně.
1: Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrděj nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Je šemík skočil z hradeb do labe?
5: To by tady.
1: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
5: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
1: Jak?
5: Monotematické.
1: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
5: Zatím, zatím.
1: Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
4: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, zato má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
1: Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří... Kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bod?
5: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
1: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
3: Hergot.
1: Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
5: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
1: Ano, to je správná odpověď. Jiřino? Co dělá Čenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří? Co je to třesová?
5: Termogeneze. Termogeneze.
1: Termogeneze.
5: Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
1: Ano, to je správná odpověď. Jiřino? Kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
3: 30?
1: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
5: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
6: A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec?
3: A smrdí.
1: Ano, to je správná odpověď. Mám. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
3: Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
1: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
3: Já s ní totiž dělám marmeládu.
1: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
5: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
1: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
5: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
1: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic?
5: Křemílek, to...
1: Ano, Křemík.
5: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
1: To byste potom nevyčetl.
5: Ne, to se nezlobte, ale...
6: Aha. To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál. Vy vůbec nevíte. Kdo je to Křemílek? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě. Celý národ. Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy, intelektuál, že? Hnidobych, knihomol, čemu jsou ty vaše starosti, čemu? Na prcou, nezná Křemílka, on nezná Křemílka.
4: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad, jste slabší, máte padák.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Italo nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Italo nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: ciò che ne dello zelo.
1: Radio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Dobré odpoledne. Dnešek si pro sebe urval prvenství. Je to první letošní letní den. Proč? Protože na některých místech už se teplota přehoupla přes letních 25 stupňů, což jsou zatím nejvyšší letošní teploty. První stanice, která překonala teplotu 25 stupňů, byla Plzeň Bolevec. Stalo se tak před 4 hodinami v 1 odpoledne. Teplota zde o hodinu a půl později už ale byla ještě skoro o 2 stupně víc. Hranice letního dne byla zatím překonána ještě na dalších 10 stanicích. Meteorologové označují za letní den ten, ve kterém teplota překročí hranici 25. Policie hledá nebezpečného uprchlého vězně. Kriminalisté pátrají po Samuelu Šťukovi, který včera utekl z věznice Jiřice na Nymbursku. Odpoledne se měl podhrabat pod plotem. Vězeňská služba nahlásila jeho útěk policii až večer. Kvůli podezření na možné pochybení vězeňské služby se případem zabývá inspekce bezpečnostních sborů. Poznávacím znamením vězně na útěku jsou výrazná tetování. Mimo jiné slza pod pravým okem a nápis Bianca na levém předloktí. Muž byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost a může být nebezpečný. Policie proto vyzývá veřejnost, aby se ho nesnažila zadržet, ale volala linku 158. Hurvínek slaví sté narozeniny. Ikona mezi českými loutkami baví celé generace po boku svého o 6 let staršího Taťuldy Josefa Spejbla. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926. Ke gratulantům se přidává jeho kamarádka Mánička v podání herečky Jany Mudrákové.
3: Zdravím všechny posluchače. Dneska je velice důležitý den. Náš Hurvínek slaví sté narozeniny. Takže Hurvájs, já ti přeju všechno nejlepší, plný sál diváků a hlavně, ať pořád děláš všechny tady ty rošťárny.
2: Mánička se vedle Hurvínka objevila ve 30. letech, když mu byly 4 roky. Společně s ní se představil i Hurvínkův pes Žerik. Americká letecká společnost Spirit Airlines končí, přispěla k tomu drahá paliva. Firma zaměstnávala kolem 17 tisíc lidí. A dodám i počasí na zítřek, bude ještě větší teplo než dneska, v Polabí dokonce 29 stupňů, jinde 23 až 27. A čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu přijdou mraky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Hluzová. Já vám přeju krásnou sobotu. Máme 2. května. První písnička, která v této hodině zazní, je Citronová holka od Vítězslava Vávry.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Stojím v dešti.

Přeju vám krásnou sobotu. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale úplně nevíte na co, tak chvíli vydržte, protože za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala se svými televizními tipy. No ale ještě předtím si zahrajeme, těšit se můžete třeba na písničku Nálada je výborná.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap, tak s Bohem zavřu krám, tvůj Old Spice vyvětrám. A čau, miláčku.

0: Pěknou sobotu, máme 2. května, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My vám pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na Michala Davida a jeho hit Kolu, pijeme kolu. Ale teď už se s přáním pěkné soboty předává Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Je to, přátelé, smutné, ale je to tak. Tou největší romantikou na filmovém plátně posledních let je dozajista snímek Titanic, ve kterém našim dvěma hrdinům na lásku zůstává zoufale málo času. Všechno začíná téměř nadpozemsky. Na obrovský a luxusní parník se nalodí stovky pasažérů a mezi nimi i krásná a bohatá Rose a chudý Jack, který lístek na tuto krásu vyhrál v pokru. Že se tato chvíle pro něho stala osudným, to se má dozvědět za několik málo dnů, kdy v Severním moři v noci narazí parník na ledovec, který ho poslal nemilosrdně ke dnu. Titanic, romantické drama ve 20 hodin na Prima Max. Po zázracích přírody, které začínají ve 20.05, vám na ČT1 nabídnou možnost zúčastnit se alespoň takto na dálku oslav neuvěřitelných 95 let ikony našeho herectví Jiřiny Bohdalové. V předvečer jejího výročí je tu výběr toho nejlepšího, co tato umělkyně za dlouhou řadu let vytvořila. Jiřina Bohdalová 95 od 21.20 též na ČT1. Vy, co sledujete primátský seriál o lidech a koních, si zřejmě nenecháte ujít již 8. epizodu nazvanou Pouto a nepůjde to o nic menšího, než o zodpovědnou přípravu na blížící se dostih. O lidech a koních 20.15 televize Prima. Přeji Prima sobotní večer.
1: I takhle hraje Český impuls.
3: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
4: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička To by nebylo fér od Hany Zagorové. Blíží se konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na písničku Ještě světu šanci dej od Heleny Vondráčkové. Večer po 19. hodině jako vždycky country, folk a trampské písničky. Já se pro dnešek loučím, uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Dny zahradního nábytku sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22. 4.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobré odpoledne. Proti požáru lesa v Českém Švýcarsku hasiči nasazují vrtulníky. Dým z Rynartic, části Jetřichovic, je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku, jak hasit pomáhají navigovat z drony. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. 11 jednotek zasahuje v hůř přístupném terénu. Hoří hrabanka, tedy vrstva půdy, vzniklá rozkladem jehličí nebo listí. V Českém Švýcarsku došlo v létě před 4 lety k největšímu lesnímu požáru v novodobé historii Česka. Požár lesa likvidují hasiči taky u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Nikdo nebyl zraněn. Příčina požáru se vyšetřuje. České Švýcarsko i Třebíčsko tedy dávají zapravdu výstraze. Sucho a teplo může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí, potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
1: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Babiš podržel Mrázovou, premiér stojí za ministryní pro místní rozvoj z jeho hnutí ANO a změny ve vládě nechystá. Předseda vlády to řekl v diskusním pořadu na Nově. Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku, který zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb. Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci. Babiš označuje kritiku Mrázové za cílený mediální útok. Veleryba Timmy je volná, posádka nákladního člunu ji vypustila na moře, Keporkak se tak dostal z Mělčiny na severu Německa, informuje o tom německý bulvární deník Bild. Timmy teď plave ve vodách Severního moře. Keporkak se prý po vypuštění na chvíli objevil vedle lodi a na rozloučenou vychrlil vodu. A přidáme počasí na zítřek. Čekáme slunečno s letními teplotami. Naměříme 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce 29. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

pozorně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Slavíme bronz. Naše hokejová osmnáctka totiž na světovém šampionátu v Trenčíně v zápase o třetí místo porazila Lotyšsko 4-1. Medaily si užíváme po 12 letech. Dvěma góly se pod výhru svěřenců trenéra Tomajka podepsal David Huk. Gól a asistenci si připisuje Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. Rakouská policie dopadla vyděrače s dětskou výživou. 39-letý muž podle ní otrávil výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů tají. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk. V Národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří les už na ploše 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru je bezletová zóna. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý leden. Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,5 stupně. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Letošní topná sezona byla chladnější než ta minulá o zhruba 5% ve srovnání s 15-letým průměrem o více než 3%. Po prosinci, který byl meziročně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 desetiny stupně. O rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Rádio Impuls Plzeň.
1: A dodám i počasí na zítřek, na neděli 3. května. Bude slunečno s letními teplotami. Bude ještě teplej než dnes. V Polabí naměříme až 29, jinak do 27 stupňů. Na obloze bude jasno nebo skoro jasno. Večer od západu přijdou mraky. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

ulici. Chodíval s ním mariňák s bílou čepicí. Už to nebyl námořník, nýbrž kapitán. Svaly měli

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak to bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kuchyně, kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. Plameny polikaly v Českém Švýcarsku 25 hektarů lesa. Platil zvláštní stupeň poplachu. Hořelo v Rynarticích části obce Jetřichovice. V okolí požáru byla bezletová zóna a na místě zásahu bylo zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Výstraha před požáry platí do půlnoci z neděle na pondělí. 75. dneska slaví hudebník a producent Ondřej Soukup, je známý jako jeden z tvůrců kariéry zpěvačky Lucie Bílé. Rockoví fanoušci si zase vzpomenou na jeho baskytaru v legendární skupině Pražský výběr. Pokračuje reportérka Martina Kroa.
2: Ondřej Soukup už za studií působil v mnoha kapelách jako baskytarista. Počátkem 80. let minulého století přešel do doprovodné kapely Karla Gotta a současně skládal a aranžoval hudbu. Jakožto dvorní skladatel Lucie Bílé jí složil hudbu k několika albům. Mezi jeden z hitů patří píseň Láska je láska. Láska je láska. Soukup zkomponoval hudbu k více než 20 celovečerním filmům, mezi nimi i k oscarovému filmu Kolia. Za filmovou hudbu také získal dva české lvy, a to k filmům Nejasná zpráva o konci světa a Tmavomodrý svět. Popularitu u televizních diváků si Soukup získal jako porotce první a druhé řady soutěže Česko hledá superstar. Kromě popových písní a scénické hudby píše také muzikály.
1: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je vše, co o něm policie zatím řekla. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Vyšetřovatelé ho stále vyslýchají. List Kronen Zeitung s odvoláním na své zdroje píše, že zadržení se odehrálo v rakouské spolkové zemi Salzbursko. První zprávy zmiňovaly naopak Burgenland. Deník dále připomenul, že na případu pracoval mezinárodní tým vyšetřovatelů. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines končí. Firmě se nepodařilo přesvědčit věřitele, aby podpořili plán administrativy amerického prezidenta Trumpa na záchranu podniku. Společnost, která zaměstnávala kolem 17 000 lidí, se už delší dobu potýkala s problémy. Na dno ji ale definitivně srazil nynější vzestup cen pohonných hmot. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli, čekáme teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce 29 a bude jasno nebo skoro jasno. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Rádio Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Yeah.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Dobrý sobotní večer přeje Iva Horáková. Národní park České Švýcarsko se po 4 letech opět potýká s požárem. Aktuálně hoří 100 hektarů lesa na místo 900 hektarů, jak původně hasiči uvedli. Na místě zasahují hasiči společně s armádou a policisty. Do akce byly nasazeny i vrtulníky. Požár se rozhořel na zhruba 10-hektarové ploše mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou a následně se rozšířil. Hasiči nejprve vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, který následně upravili na třetí a posléze na zvláštní stupeň. Ministr životního prostředí Igor Červený uvedl, že situaci sleduje a v případě potřeby svolá krizový štáb. Hasiči zasahují u požáru lesa i u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může působit z požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
1: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotkne se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na zítřek věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. V zahradě nedaleko strakonického letiště nouzově přistál popolední kluzák. Pocuchal vrbu a pár keřů. Piloti naštěstí vyvázli jen s lehkým zraněním. Letoun pravděpodobně ztratil potřebný vztlak. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypotečních úvěrů, cen za paliva, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
3: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národnej banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Hned na úvod se můžou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2-1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice prohrávali kvůli trefy útočníka Mily, poté ale otočili díky penaltě Černína a zásahu kapitána Poznara. A ze skupiny o záchranu máme ještě jeden výsledek. Baník Ostrava hrál s Mladou Boleslaví bez branek. Přidám i počasí na zítřek, čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha bude mít jasno nebo skoro jasno a teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů. V Polabí naměří dokonce 29. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Na telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhleníčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mrkněte si k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, a jeden směr, a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku.

si tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronesl ven rychlostní skříň v podpaží volant a soustav pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že

házím i pár jal, karoserie mění tvár. Dědovi mýmu tohle už oňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Česko našlo vládního zmocněnce pro plnění závazku vůči NATO. Stane se jim bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Na spolupráci s bývalým velvyslancem se předseda vlády domluvil v pátek. Na velkou opravu mostu narazí řidiči na cestě z Krnova přes Třemešnou ke státní hranici s Polskem. Aktuálně tady vyfrézovali polovinu silnice, takže obousměrná doprava vede k Kyvadlově a je řízená semafory. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, práce potrvají do srpna.
2: Plný provoz na mostě by se měl obnovit ve druhé polovině srpna. Jeho oprava zahrnuje nejen obnovu vrchní části, ale i spodní stavby. Náročnou rekonstrukci proto rozdělili stavbaři do několika fází. Musí odkopat staré vrstvy vozovky. Nosnou konstrukci mostu zaměří geodet, aby spolu s projektantem do detailu upřesnili další postup. Součástí rekonstrukce mostu je také zhotovení gabionových zdí, pokládka hydroizolace a doplnění svodidel a značení. Eva Panošová, Rádio Impuls, Krnov.
1: Mezinárodní letiště v Karlových Varech by se v budoucnu mohlo proměnit na vojenské letiště s civilním provozem. S rozšířením a prodloužením runwaye, která je nyní pro větší dopravní letadla nedostačující, má pomoci stát. Plánovaná investice přesahuje miliardu korun. Zásadní problém ale představuje samotná přistávací dráha. Její délka a šířka totiž neumožňuje odbavovat větší dopravní letadla, která se používají na delších trasách. Dobrovolníci na Brněnsku každoročně zachrání desítky srnčat. Aktivně je totiž vyhledávají před sečením luk zemědělci. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata včas odhalí. Jenom loni díky tomu přežilo 150 mláďat. Zakládající člen spolku SOS Srnčata ohrožená sekačkami Daniel Tománek vysvětluje, jak celý záchranný proces probíhá.
3: Pilot začne létat, hledá v poli pomocí termovize místa, která hřejou, kde se dá předpokládat, že je nějaké živé zvíře. Potom, co najde nějaké místo, které odpovídá tomu, že je to živé zvíře, tak se podívá, co je to za zvíře. Pokud je to zvíře, které má smysl zachránit, tak vyšle skupinu dobrovolníků.
1: Dobrovolníci pak mládě odchytnou a odnesou do bezpečí na okraj louky. Zemědělci musí ze zákona sečení louky nahlásit myslivcům 2 dny předem. Ti pak mají zabránit tomu, aby zvířata nepřišla k újmě, často právě kontaktují různé dobrovolnické spolky. Robert Fico je najednou ochotný jet do Kyjeva. Slovenského premiéra tam zve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fico ho na oplátku zve do Bratislavy. Oba o tom píšou na sociálních sítích s tím, že si dneska dopoledne telefonovali. Fico uvedl, že se domluvili na tom, že se v hlavních městech oba státníci navštíví. Telefonát mezi Ficem a Zelenským se uskutečnil jen pár dní předtím, než Fico odcestuje do Moskvy. Tam se bude účastnit oslav Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce. Není ale jasné, jak se tam dostane. Celé Pobaltí a Polsko mu totiž nepovolí přeletět vládním speciálem přes jejich vzdušný prostor. Česko to naopak Ficovi povolilo. Slavíme bronz. Naše hokejová osmnáctka totiž na světovém šampionátu v Trenčíně v zápase o třetí místo porazila Lotyšsko 4-1. Medaily si užíváme po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Hook, gól a asistenci si připisuje Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám i počasí na zítřek. Neděle bude slunečná s letními teplotami. Na obloze očekáváme jasno nebo skoro jasno. Na teploměru potom 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce 29. Hezký večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

0: zajtra zas.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimin?

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVB-T2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

Nás ve vtíčího klíma. Nikdo má fletky rád. Já reči sklidici vína.

druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru.

0: jasovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotknou se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na neděli věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. Největší vedro v sobotu zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za letní. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, kdy můžou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky ze širokého okolí, včetně Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí z bambivaky bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Oheň zasáhl zhruba 1 km čtvereční, tedy 9x menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na 3 úseky, každý má svého velitele. 2 úseky se daří hasičům mít pod kontrolou. Talentované děti mají šanci posunout svoji dovednost ještě dál, a to díky grantovému programu Nastartuj talent, který je finančně podpoří. Jak za organizátory říká Mikuláš Duda, projekt je zaměřený na talenty v oblastech sportu, kultury a vědy.
2: Mohou do něj vstoupit děti, které už mají za sebou nějaké úspěchy v těch jednotlivých oblastech a spadají do kategorie 12 až 22 let. Každé z těch dětí může získat v rámci grantu až 150 000 korun na rozvoj toho svého talentu. Může to být sportovní vybavení, lektorské kurzy.
1: Podpora talentu má smysl hlavně proto, že v rodinách se na ně často finance nedostávají. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý leden. Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,5 stupně.
3: Letošní topná sezona byla chladnější než ta minulá o zhruba 5% ve srovnání s 15-letým průměrem o více než 3%. Po prosinci, který byl meziročně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 desetiny stupně, o rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Rádio Impuls Plzeň.
1: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je zatím vše, co o něm policie prozradila. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Ze severu Čech ze souboje s Libercem si totiž vezou z úvodního nadstavbového utkání výhru 2-1. Dvakrát se prosadili už v prvním poločase po trefách obránců Ogbua a Juráska. Domácí odpověděli jen dalekou ranou Mahmiče. Co Slávii k titulu stačí? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí 11 bodů. A přidám i počasí, v neděli čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha nabídne jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce k 29.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

půl dvanácté vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádia Český impuls.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny a myslel jsem...

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Plameny polikají stromy i hrabanku. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalku cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požárů platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
1: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se lehce zranilo 9 lidí. Na Malé horské dráze se totiž srazila 2 vozítka. Policie zjišťuje příčinu nehody. Nehoda se stala okolo 4:30 odpoledne. Zdravotnická záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této Malé horské dráhy. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypoték, cen paliv, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
3: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národnej banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Naši hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získává v této věkové kategorii medaily po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám ještě jeden hokejový výsledek. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky. Odpolední teploty vyšplhají vysoko, mezi 23 a 27 stupňů. V Polabí dokonce k 29.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rádio Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotknou se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na neděli věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. Největší vedro v sobotu zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za letní. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, kdy můžou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky ze širokého okolí, včetně Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí z bambivaky bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Oheň zasáhl zhruba 1 km čtvereční, tedy 9x menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na 3 úseky, každý má svého velitele. 2 úseky se daří hasičům mít pod kontrolou. Talentované děti mají šanci posunout svoji dovednost ještě dál, a to díky grantovému programu Nastartuj talent, který je finančně podpoří. Jak za organizátory říká Mikuláš Duda, projekt je zaměřený na talenty v oblastech sportu, kultury a vědy.
2: Mohou do něj vstoupit děti, které už mají za sebou nějaké úspěchy v těch jednotlivých oblastech a spadají do kategorie 12 až 22 let. Každé z těch dětí může získat v rámci grantu až 150 000 korun na rozvoj toho svého talentu. Může to být sportovní vybavení, lektorský kurzy.
1: Podpora talentu má smysl hlavně proto, že v rodinách se na ně často finance nedostávají. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý leden. Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,5 stupně.
3: Letošní topná sezona byla chladnější než ta minulá o zhruba 5% ve srovnání s 15-letým průměrem o více než 3%. Po prosinci, který byl meziročně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 stupně, o rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je zatím vše, co o něm policie prozradila. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Ze severu Čech, ze souboje s Libercem, si totiž vezou z úvodního nadstavbového utkání výhru 2-1. Dvakrát se prosadili už v prvním poločase po trefách obránců Ogbua a Juráska. Domácí odpověděli jen dalekou ranou Mahmiče. Co Slávii k titulu stačí? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí 11 bodů. A přidám i počasí, v neděli čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha nabídne jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce k 29.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: hlasy k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, a jeden směr, a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

Zprávy nabízí Iva Horáková. V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Plameny polikají stromy i hrabanku. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale